zelený obal, druhý sám obal. Co kurvoš? Kezdek a tomat už bojíš? Tops, tops. Mindenki egyszer énekelje velem?

Já to sápelí o cigána. Záro, zágora, sálo, peťu, šker, líce modrá, rýke, rýke, je. Sotý čáro, povím, já to sápelí o cigána. O koní žodí, kdo štávo, nyní rulom bez rýn. Jo, hýdeme, prosídeme, ale restem osílne. Jo, hýdeme, prosídeme, engde, dýte, posílne, pozůzťáro. Nebo solního roša, ženky ho zůstováno. Jo, jdeme, prosmíjeme, ten, kde víte, posmíjeme, pozůstáno. Nebo solního roša, ženky ho zůstováno.